Jem zlo počas. Bila je ura pol deset po noć, ko sem ga spil, ker jas pijem zlo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Zlevo sem zamahnu z desnoga, prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal.